0: Uvijek prvi.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
2: Krimi petak na prvom.
3: Imaš li nekad osjećaj da nešto onako nije kako treba?
2: Daniel Špelić.
4: Aj ne brini.
2: Uljezi.
3: Samo ima neki čudan osjećaj kao da nas neko promatra.
2: U emisiji Krik.
3: Ne znam, možda sam samo paranoična.
2: U petak od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
5: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud spozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.